do tvorení je ostal moje brioškový stav. Vany do tvorení nemýstal, kodá je rakovista, ovláčím kapu nemý, idom a